0: konečné vyhrát,
1: nebo prohrát,
0: ale prohrajem li pak.
1: Pak si zastřelte, zrovna to, jak říkal váš otec.
0: Však se zastřelil.
1: Rodový a kontrolnický.
0: Ještě prosím vás.

0: taková ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, bože mno, to si myslím.
0: Ale víte, člověku se všechno přeze.

0: Posledečna Marti!
1: Je upadla reditele! Ale musí se přijít, ono má něco v šatě!
0: Dobrá, počkám!
1: To už je pády, čekají jako vladíc!
0: To mi nejde, pohladí! Jestli taková ženská má taky mužský.
1: Ojo, ojo, to je stěno kudrno.
0: Usakla, mě to ani nejde do hlavy.
1: Co jste